0: již odešel, tak děkuju. Již odešel,
1: ale posudek
0: nemohu sloužit, když já si vzpomenu, špecky si dlem.

0: Piatok si konečne vyhrát,
1: nebo prohrát.
0: Prohrajem li pak.
1: Pak si zastřelte. Zrovna to, jak říkal váš otec.
2: Však se zastřelil.

0: Krakova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přeze,

0: doch zehn.
1: Prosim, kdy byste radila podepsat Christince vaší fotografii,

0: Eugenia jedeme. Do Španielska.
1: Vlastne.
0: Moje žena nic neví, že si jakdy nevrátim. Vidíte, co si nesú. Matilda i šperky. Máte rozumieť. Matilda je moje žena, je stará.
1: Do Španielska.
0: Ale vy ste nezestárla, vidíte, že blázni mají dlouhý věk. O, já budu dlouho živ, a dokud člověka živilovat, užije lásky.